Žive so stopinje v prahu. In skrivnosti so v sledih. Dolgo že potuje iskra.